0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovali. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ty se budeš divit, jo?
2: No.
1: A já jsem šla dneska rovnou...
2: Mluv to tam, nedejchej na mě.
1: Rovnou z práce domů.
2: To jste ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
1: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici...
2: No.
1: Mladík, jo?
2: No.
1: Krásnej, sportovní, 18 letý, jo?
2: No.
1: A povídá mě, dívenko...
2: A co povídá?
1: Dívenko...
2: A pak jsi ho převedla přes křižovatku, jo? Co?
1: Proč?
2: No jak to proč?
1: Proč?
2: To musel být slepý, když ti řekl dívenko.
1: Ano, proč? Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
2: Aha, kdo je to?
1: No to jsem právě taky nevěděla, tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou.
2: Ale já doufám, že víš, jak seš vychovala, že jsi nešla.
1: Ne, šla?
2: Jak to?
1: No určitě jsem šla, já se to pamatuju, hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
2: To je správný.
1: Pač, kdybyste byl sám, bych jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
2: No.
1: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
2: No, ale
1: no já jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
2: No takhle vůbec.
1: No ne, počkej, jestli piju kafe nebo borovičku.
2: He, jo, tam. Víš? Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
1: Lázinko, to je úplně mrtvej malíř.
2: Jak to?
1: Protože umřel.
2: Jo, on umřel, chudá.
1: Já jsem byla s Marcelem. Ten je ti vzdělaný. A krásný. Něco takový, hele, jako když se koukám na tebe, jo?
2: Ale, prosím tě.
1: No? Úplně pravej opak.
2: Ale jde, prosím tě, jsi s tím pořád.
1: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
2: No.
1: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
2: Aspoň mluv, správně říká se deštník, ne deštník.
1: A jo, no,
2: tohle si mu všecko vyprávěla, jo?
1: No,
2: takže to jsi mě uklidnila, pak to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Majovej deštík, no. Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedej ti na mě.
1: A já ti to neřeknu.
2: Proč bys mi to neřekla?
1: Protože já jsem teď na chvilku uražena.
2: No, jak to by dlouho trvá.
1: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
2: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
1: Já si to nechám pro sebe.
2: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš?
1: No.
2: A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
1: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A řve na mě!
2: Já nic neříkal.
1: Já jsem proto taková takhle, já vyvádím, protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
2: Čím jsi zklamaná?
1: Ano, já jsem zklamaná.
2: Čím ty jsi zklamaná?
1: Ano, protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
2: Jakou?
1: Pravou, poctivou a věčnou.
2: Věčnou lásku, za 1000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost?
1: Ano.
2: Čistou lásku.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal: a to budeme hrát jen tak, bez ničeho? Tempa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer, samozřejmě, ten si zalez pod piano a ten hrál. Za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi: dáte si něco k pití? Tempa, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady. Pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? Pá, ne, ale nemám kam dávat drobný.
2: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoubá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snadá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá: no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty humpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, humpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, humpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci, a zpívavým hlasem pronese: o, přijdi pane k nám, a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
1: Potká Cvrček Prcka, Prcek povídá: co děláš, Cvrčko? Humpa, cvrkám. A co děláš ty, Prcko? Humpa, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

svým bohem. Smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
2: Ano.
1: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
2: To má pan mladý opravdu radost.
1: Ano.
2: On je ze Sudet.
1: To nevadí.
2: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
1: To si nemusel tady.
2: Byl u Stalingradu.
1: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
2: S jakou cestovkou tam asi tak byl?
1: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachtur, nebo takhle. To není důležitý.
2: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec, já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkal.
1: Ale ne, to není pravda. Táta byl u muziky.
2: Hrál na lehkej kulomet.
1: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
2: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
1: Ty?
2: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
1: No.
2: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
1: Ano.
2: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít a ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až v Olorimberg.
1: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
2: Ano.
1: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte, už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
2: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
1: Ty?
2: Jistě. Senát podle Decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. A je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto, má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
1: No.
2: Teda v Římě.
1: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný, to bylo hezký.
2: Ano, u nás je to taky tak.
1: Teď je to v pořádku, ano.
2: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Kaliguly zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi co si křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhorších. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Yeah.

0: neruším náladu. Do svýho doktora řekněte, máš to jich nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušenej, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já no jo, ta seba, buďte klidný. Jo. Je tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
1: Co? Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
1: Nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: No. Umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: Ale to, že to nevíte?
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co vám to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Já bych přišel na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
0: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
0: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
1: Tak, jo, to mám.
0: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, abyste koukal. Kus, pane, abyste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša šá, páš to víte, to je tajný, jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
2: No, to víte, že jo.
0: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chujera taky šachy, je na šašíra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápe to, ne?
1: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
2: Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle
1: věci. No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
2: No, chcete poradit v téhle věci.
0: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
1: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
2: Chcete poradit, jo?
0: No. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
1: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. s ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska má malýho, takhle malinkýho pejska má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty. Chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
3: No, co uvidí?
0: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
3: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
3: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
3: No to je přímo geniální.
0: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hledajte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Je to jako bílý. Dost! Vy můžete nechat
4: Dášo
0: domů.
4: To je u vás mamlas, moula,
0: hašašíra.
4: Oh!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící oddaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět jak vůkla. My chodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: Když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v halabala. My máme takový dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No, to...
1: Jsme tam dva.
2: Pořád přibíráme členy.
1: No.
2: A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý dom.
2: No.
1: A vy jste viděli také, tři díly toho byly.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Tak, ale to nemůžete, to, opravdu to nejde,
1: to, že
2: to je natočený to jednou a...
1: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě. Oddělené,
2: dobře, ale já jak jsem oddělil na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli ale... jsme se aspoň povíce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem a Stapovem povíce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpáry. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se s tím ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevazcha dítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Uralem. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a nadějí rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátník. Jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezme? Vytával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala mamka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hada. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Budeme se s ním jako přátelský strkat, až ho povalíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázní v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlá. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta v ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes stýl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu.
2: Dobrý večer.
1: Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
2: No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
1: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
2: No, asi takhle. Mladý chlapče, ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
1: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
2: Co to?
1: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
2: No. A co? Máte snad proti tomu něco?
1: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal,
2: co?
1: To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch.
2: Co si to dovolujete, čověče? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel, že?
1: Dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
2: To ještě stávalo, čeho mě tady napadne hned na začátku.
1: Ne, nezlobte se, pokročíme
2: no,
1: dále.
2: Nic se nestalo, no, prosím. Ano, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
1: No, prosím, tak proč sportujete?
2: Co?
1: Proč sportujete?
2: No, a už je to zase tady. A zase ta původní otázka. Jak s udělání? Jak divoce?
1: No, dále, mistře, dále, no.
2: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
1: Teď jste to řekl dobře, mistře.
2: Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju. Aha. Já mám strach, abych nezůstal viset na startu. Ten mi dává.
1: Tak promiňte, ano.
2: No, prosím. Ne, nic takovýho. Kde jsme to přestali?
1: Ve zdravém těle.
2: No, co je tam?
1: Zdravý duch, mistře.
2: No, to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde víte. Já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch. To je můj největší problém.
1: Ano, tak to jistě ne.
2: No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. Víte, já vím svý.
1: Tak, no, mohu dále.
2: Pokládejte mi otázky.
1: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
2: Jak myslíte omezeném?
1: No, ve vašem omezeném...
2: Myslí omezeném?
1: Ano.
2: Máte na mysli Šimka nárožní?
1: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
2: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
1: Ano. A co v zimě?
2: V zimě se kouluju. I když se kouluju tak dlouho, až se úplně zkouluju.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dolinami cesta úzká, neklidná, pěseň nechce ustát, utíchá.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítám vás. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027.
2: Jihlava aktuálně.
3: Po včerejší nehodě dvou osobních aut na obchvatu Jihlavy museli zdravotníci ošetřit 5 lidí. Dva z nich s vážnějším zraněním přepravili letecky do nemocnic v Brně. 3 zraněné transportovali sanitky do nemocnice v Jihlavě. Do Česka se včera vrátili 2 vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnice a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly stovky zhozů vody. Francie se potýká od začátku července s rozsáhlými lesními požáry, které se postupně rozšířily na plochy o rozloze tisíců hektarů. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajakrosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16. vítězného Brita Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Foxové.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na Rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Koucký. Hezký den a dobré ráno.
2: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Nemocnice Jihlava rozšířila služby pro veřejnost o nový sběrný box na nepoužitelná léčiva. Box je umístěn před vstupem do nemocniční lékárny a lidé do něj mohou bezpečně odkládat léky, které již nepotřebují nebo jim skončila doba použitelnosti. Nové řešení přináší pacientům větší komfort. Nepoužitelná léčiva lze do boxu vhodit kdykoliv bez ohledu na otevírací dobu lékárny. Není tak nutné vstupovat do prostor lékárny ani čekat ve frontě. To ocení nejen lidé, kteří přicházejí mimo provozní dobu, ale také ti, kteří si chtějí pouze ekologicky a bezpečně vyřešit likvidaci starých léků. Box je navržen tak, aby do něj bylo možné léčiva pouze vhodit. Po jejich vhození už není možné se k obsahu dostat, což zajišťuje bezpečnost vložených léčiv a zabraňuje jejich zneužití.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Dobré úterní ráno. Pojďme se podívat na dnešní 21. červenec. Svátek má Vítězslav a Vítězslava a v roce 1925 v americkém státě Tennessee byl učitel biologie odsouzen za výuku o evoluci k pokutě $100. V roce 1931 americká společnost CBS zahájila první pravidelné celotýdenní experimentální televizní vysílání. V roce 1969 americký astronaut Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na povrch měsíce. A v roce 2011 proběhlo poslední přistání raketoplánu Atlantis. V roce 1899 se v tento den narodil Ernest Hemingway, americký spisovatel. V roce 1951 americký herec Robin Williams a v roce 1979 zpěvák a hudebník David Stipka. Tady Rádio Jihlava, přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý. Ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Muzeum rekordů v Pelhřimově se rozrostlo o další unikátní kus. Jedná se o plně funkční drátovanou loutku Hulvínka, který letos slaví sté narozeniny. Loutka měří 37 cm. Tato novinka byla zapsána do České knihy rekordů. K její výrobě autor spotřeboval 380 metrů černého drátu, 81 metrů drátu měděného a 62 metrů pozinkovaného drátu. Oči tvoří dvě skleněné ručně malované kuličky. Práce na loutce, její součástí je tradiční dřevěný kříž, který umožňuje její pohyb pomocí chodících provázků, trvala desítky hodin. Toto ojedinělé stvárnění jedné z nejznámějších loutek na světě je vystaveno v Muzeu rekordů, a to v expozici s příznačným názvem Zlaté české ručičky.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Zbytek dáš mi. Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Hezké ráno přeje Rádio Jihlava a máme tady otázku na Zlatíčka. A tak se vás, děti, ptáme, proč venku občas prší?
2: To je dobrá otázka. No prší, protože nahoře jsou mraky.
3: Prší, protože tak počasí někdy bývá a protože to tak počasí rozhodlo.
4: Protože mraky jsou zatažený a kdyby nepršelo, tak by nebyly zalitý kytičky a zvadly by.
0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Už tam bude?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkné ráno. Díky dešťům v minulém týdnu se v téměř celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru však zůstává i nadále vysušená. Situace je nejlepší od poloviny června, nicméně se bude opět mírně zhoršovat.
5: Jihlava aktuálně.
6: Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polyfunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na 7,1 milionu korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal. O zakázku se přihlásilo 6 zájemců. Ministr vnitra Lubomír Metnar v reakci na varování německého protějšku před vysokým rizikem útoku v Německu řekl, že bezpečnostní situace v České republice je stabilizovaná. Nejsou podle něj informace, které by vyžadovaly změnu současných opatření. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa, v němž podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít, ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
5: Rádio Jihlava 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam vás právě dnes vezmeme? Tady jsou tipy pro dnešní den. Akce Interiéry Vysoké školy Polytechnické Jihlava. Začátek dnes od 17 hodin. Je to komentovaná prohlídka interiéru bývalého justičního paláce současné budovy Vysoké školy Polytechnické. Bude trvat od 17 do 18, tak si užijte. A ještě jedna zajímavá akce, Čikung 8 kusů brokátů. Začátek dnes v 16.15 v Kultivovně, sál zimní zahrady čajovny Nasypaný čaj, Stříbrný dům. Jedná se o unikátní sestavu 8 cviků, která je zaměřená na posílení vnitřních orgánů, zlepšení pohyblivosti kloubů, podporu krevních oběhů a flexibility, síly, ošetřenosti a imunity. Pomáhá odstraňovat únavu, nahromaděný stres a napětí ze svalů. Lekce je zakončena krátkou relaxací či meditací. Užijte si to.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Hezké úterní ráno přeje Rádio Jihlava, je to ráno s datem 21. července a v kalendáři je dneska Vítězslav a Vítězslava, tak jim přejeme všechno nejlepší, ať je pro ně ten dnešní den vítězný, budeme jim hrát, no a vám přejeme příjemné vstávání a samozřejmě hezký den, ať se dobře poslouchá.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Slovenská strela míří na Vysočinu. Meziříčí chystá velkou železniční slavnost. Vlak Slovenská strela zajišťoval od roku 1936 rychlé spojení mezi Prahou a Bratislavou. Dosahoval rychlosti až 140 km za hodinu a patřil k nejmodernějším vlakům své doby v Evropě. Velké Meziříčí se po prázdninách na konci září promění v místo, kde ožije historie železnice. Oslavy 140 let tratě do Studence nabídnou program pro celé rodiny i jedinečnou možnost vidět technické skvosty, které se na veřejnosti objevují jen výjimečně. Jen opravdu ojediněle mají lidé možnost spatřit na vlastní oči legendární slovenskou strelu, jeden z nejslavnějších československých vlaků. Právě tento unikát se stane jedním slavných lákadel oslav 140 let železniční, takže z velkého Meziříčí do Studence. Vedle slavného motorového vozu se návštěvníci mohou těšit také na historickou parní lokomotivu, která vyhrne dvakrát vyjede na výjimkovou jízdu do Studence a zpět. Tady Rádio Jihlava, přejeme hezký den.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, my vám přejeme hezké úterý s datem 21. července, celý den je před námi a my vám právě teď přinášíme motto pro dnešní den. Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova. Mějte se moc hezky, příjemný poslech vám přeje Zbyněk Koucký a prožijte hezký den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027.
0: Jihlava aktuálně.
1: Po včerejší nehodě dvou osobních aut na obchvatu Jihlavy museli zdravotníci ošetřit 5 lidí. Dva z nich s vážnějším zraněním přepravili letecky do nemocnic v Brně. 3 zraněné transportovali sanitky do nemocnice v Jihlavě. Do Česka se včera vrátili 2 vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnice a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly stovky zhozů vody. Francie se potýká od začátku července s rozsáhlými lesními požáry, které se postupně rozšířily na plochy o rozloze tisíců hektarů. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajakrosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16. na vítězného Brita Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Foxové.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: I po 9. hodině je tu Rádio Jihlava s vámi, v tuhle chvíli už i ve studiu já, Peťa Hlávková. Nemocnice Pelhřimov pořídí nové CT, které zrychlí diagnostiku nejen na urgentním příjmu. Víc za okamžik.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na 5000? You know you drive me up a wall, the way you make good

0: poněkud chytřejší než rádio.
1: Mládeži přístupnou nadávku mezulan, tedy hlupák znáte z pohádek. Výraz mezulan původně označoval lacinou tkaninu a v tomto smyslu vychází z italského mezzolana, tedy polovlna. Nadávka mezulan je přetvořené slovo mezek s humorným přikloněním k názvu tkaniny, tak teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Nechtěji, už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Pěkné úterý. 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili.
6: Jihlava aktuálně.
7: Výstavba nových vysokoškolských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava ve Fricově ulici pokračuje. Po jarním přerušení je dokončená hrubá stavba budovy a práce se nyní přesunuly do interiérů. Projekt se prodraží o desítky milionů korun. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající noční vlnu vzdušných úderů na Írán. Iránské revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. USA útočily již 10. noc v řadě.
6: Sport.
7: Tenistka Marie Bouzková brala úspěšný vstup do turnaje WTA v Praze jako předčasný dárek k zítřejším 28. narozeninám. Díky včerejší výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5-7-5 vykročila za obhajobou titulu. Velkou oslavu narozenin nechystá, chce si ale dát svíčkovou a buchtičky s krémem.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, prádelna a čistírna v Jihlavě letos dokončí přístavbu pro druhou prací linku. Víc za okamžik.
6: Rádio Jihlava.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava, prádelna a čistírna v Jihlavě letos dokončí přístavbu pro druhou prací linku. Díky investici přibližně za 80 milionů korun bude moci přijmout o 30% víc prádla. Společnost ho teď měsíčně pere kolem 450 tun. Obsluhuje hlavně hotely a velké penziony. Nová technologie by mohla být uvedená do provozu ještě před Vánoci.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naivita? To je takový stav, kdy se při přecházení jednosměrné ulice podíváte jen na jednu stranu.

0: Ladíte rádio Jihlava, ulice Romana Havelky se bude i letos opravovat, zbývá poslední kousek, tak víc o tom za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Indigo.
1: Ladíte vlnu 101.1 FM. Poslední etapa oprav čeká letos na podzim frekventovanou ulici Romana Havelky v Jihlavě. V lokalitě půjde o společnou investici hejtmanství a města. Dělníci se budou věnovat poslednímu neopravenému úseku, který je mezi křižovatkou u Hobby Marketu Oby a křižovatkou s Hybráleckou ulicí. Kraj opraví silnici a most přes Smrčenský potok. Město naváže úpravou společné stezky pro pěší a cyklisty. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný den. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027.
4: Jihlava aktuálně.
5: Letní měsíce přeje jízdám na kole, v Jihlavě usedají za řídítka sdílených bicyklů domácí i přespolní. Postupně roste nejen počet uživatelů, ale i kol a stanovišť ve městě. Radnice chce také sdílená kola co nejvíce napojit na parkoviště Park and Ride, aby lidé mohli nechat auta na okraji města a dál pokračovat pohodlně na kole. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Pétera Maďara stát se prezidentkou země. Premiér včera 49-leté nepolitičce funkci hlavy státu nabídl poté, co dosavadní maďarský prezident Tamáš Šujok na konci minulého týdne podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát.
4: Sport.
5: Už 21. srpna se v pavilonu P brněnského výstaviště zahájí evropský šampionát volejbalistek. Ve skupině B se domácí hráčky postupně střetnou s Řekyněmi, Rakušankami, Srbkami, Ukrajinkami a Bulharkami. V zápasech play-off se pravděpodobně představí i úřadující olympijské a světové šampionky z Itálie nebo aktuální vítězky Evropské volejbalové ligy ze Švédska.
4: Rádio Jihlava
2: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
6: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska úterní s datem v kalendáři, které říká, že je dneska 21. července. Mimochodem, dneska je v Americe Mezinárodní den zmrzliny. Ale když je mezinárodní, tak tím pádem na celém světě. Každopádně teď máme po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak co vás všechno dneska čeká, co vás nemíne? No, tak se dozvíme třeba to, že o víkendu bouřky lámaly stromy a ničily střechy. Nebo že na Masters of Rock vypadl proud. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno počkejte, páč to bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a hlavně ničím nerušený poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Dcera Janka Ledeckého Ester vyměnila sníh za Azurové moře, no a fanoušci jsou z toho ve varu. Dvojnásobná olympijská šampionka si užívá letní dovolenou v Řecku, odkud posílá jeden snímek za druhým. Největší rozruch ale vyvolaly fotografie, na níž pózuje v bílých bikinách a s kapitánskou čepicí na hlavě. Komentáře se okamžitě zaplnili obdivem.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Mám prostě od pámička boky jako skříň, co na plát, když...
0: Na pódiu zářila před více než 100 tisíci lidmi. Doma už jí ale síly nezbývaly. Eva Farná zažila 3 obří koncerty v pražském Edenu a dosáhla jednoho z největších úspěchů své kariéry. Za velkolepou show se však skrýval rok extrémního nasazení, přehlcení a snahy zvládnout současně práci, děti i manželství. Zpěvačka otevřeně přiznala, že není v pořádku

0: Už Matuš o konci manželství, o samostatnění své ženy a smutném smíření s tím, že jej Lucie možná definitivně opustila. Teď ale zpěvák přišel s nečekaným obratem. Neodešli jsme ale od sebe. S Luckou jsem v klidu. Člověk někdy něco řekne. No, já uznávám, že jsem řekl pár blbostí, ale máme se rádi. No tak... Hlavně, že má bulvár o čem psát, no ne? A bo to je.
1: Stejně tě potřebuji.
2: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

Krásný dobrý den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 21. července a my se můžeme podívat do kalendáře, kdo dneska slaví svátek. Jsou to

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a já tady teď pro vás mám nachystány dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. Nebo na proroka Daniele nateče i do mandele. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Vláda schválila důchodovou novelu. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Zákon dostane k projednání sněmovna.
2: Co se děje v kraji?
3: O pěkných pár tisíc korun přišla žena z Jihlavska, která reagovala na podvodnou SMS zprávu. V ní podvodníci ženu vyzvali k zaplacení smyšleného parkovného za její vozidlo. Žena obratem poskytla své platební údaje. Z účtu jí odešlo 15 tisíc korun. Peruánská vláda na 2 měsíce vyhlásila stav nouze v centrální části země, kde sobotní zemětřesení připravilo o život nejméně 6 lidí, dalších 32 zranilo a způsobilo také vážné škody.
2: Sport.
3: Německá běžkyně na lyžích Viktoria Karlová se po vypršení dopingového trestu vrátí v nadcházející sezóně k závodění a chce se zapojit do světového poháru. Olympijská šampionka ve sprintu dvojic si odpikává distanc na 18 měsíců.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvilku si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Taky dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava Fugas vám všem přeje pěkný den a má pro vás nachystán recept na koláč ratatůl. Troubu včas předehřejeme na 190 stupňů, formu na koláč nebo zapékací mísu vymažeme olivovým olejem. Listové těsto přeneseme do formy, přitiskneme ke dnu a i ke okrajům a dno několikrát propíchneme vidličkou. Těsto rovnoměrně potřeme rajčatovou pasatou a posypeme cukrem. Cuketu a lilek nakrájíme na tenké plátky, papriku zbavíme jadřince a nakrájíme na proužky. Česnek oloupeme a prolisujeme. Cuketu, lilek, papriku střídavě vyskládáme na připravené těsto. V misce si promícháme 2 lžičky olivového oleje, balsamikový ocet a prolisovaný česnek a také sušený tymián. Touto směsí rovnoměrně zakápneme zeleninu a podle chuti ještě dosolíme. Koláč volně zakryjeme pečícím papírem a pečeme asi tak 50 minut, až bude zelenina měkká a listové těsto upečené do zlatova.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Nejpozději do neděle 26. července čeká řidiče úplná uzavírka dvou ulic v okolí autobusového nádraží, a to ulice Fricová od Majakovského až po Jiráskovu a taky ulice Tyršova, a to od Tolstého až po Fricovu. Mění se tam totiž asfalt.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava. Silné bouřky zaměstnaly v neděli odpoledne hasiče na jihu a východě Moravy i v části Slezska. Nejvíce zásahů se dosud

povedala. Veď všetky slová túžba, všetko je tu cudzie.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku se snaží snižovat spotřebu vody. Loni spotřebovala k výrobě 1 megawatt hodiny elektřiny o 2% méně oproti dlouhodobému průměru. Další úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody, kterou pracovníci elektrárny dokončí příští rok.
0: Jihlava aktuálně.
1: Řidiči v Jihlavě se během léta musí obrnět trpělivostí. S aktuálními uzavírkami, které souvisí s opravami, jde ruku v ruce jeden nešvar. Město Jihlava se musí potýkat s lidmi, kteří svévolně přemisťují nebo otáčejí přenosné dopravní značení. Takovou odbornou úpravou si může samozvaný dopravní specialista přijít k tučné pokutě až 300 tisíc korun. Opilý český řidič kamionu v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Kremštál nehodu a z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla a při kontrole mu naměřila 2,88 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz.
0: Sport.
1: Předloňský mistr světa v závodech silničních motocyklů ve třídě Moto 3 kolumbiec David Alonso povýší od příští sezony do královské Kubatury MotoGP. 20-letý rodák z Madridu podepsal víceletou smlouvu s Hondou. Zatím není jasné, za který z týmů bude nynější soupeř Filipa Salače v Moto 2 jezdit.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. No a nás v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava čeká v následující hodině spousta pohodové muziky. Taky třeba bulvární okénko a v něm se podíváme na útraty Terezy Kostkové za plastiku. No, tak si to určitě nenechejte ujít. Já vám všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

To odhaleno. Kolik utrácí za plastiku? Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Tereza Kostková, která nedávno oslavila 50. narozeniny, vděčí za svůj mladiství vzhled nejen genetickým předpokladům, ale také pravidelným návštěvám klinik estetické medicíny, kde za péči o pleť utrácí dost nemalé finanční částky. Ve své nové knize otevřeně popsala, že moderní trendy v oblasti estetické péče využívá i ona sama. No a tyto specializované služby pochopitelně stojí nemalé tisíce korun.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý, ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Posloucháte, dámy a pánové, úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 21. července.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Pokud to půjde, stavbaři by chtěli práce stihnout do podzimu roku 2028.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 21. července, ale taky už je čas na loučení. Bude krátké, jen na 2 hodiny, nicméně bude. Takže já se loučím, přeji vám hezké odpoledne s Rádiem Jihlava a s Katkou a zvu vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. Do té doby, čau, bas, Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Naštěji, už tam bude.
3: Přestaň. Štěji mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Pěkné úterý. Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili.
6: Jihlava aktuálně.
7: Výstavba nových vysokoškolských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava ve Fricově ulici pokračuje. Po jarním přerušení je dokončená hrubá stavba budovy a práce se nyní přesunuly do interiérů. Projekt se prodraží o desítky milionů korun. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající noční vlnu vzdušných úderů na Írán. Iránské revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. USA útočily již 10. noc v řadě.
6: Sport.
7: Tenistka Marie Bousková brala úspěšný vstup do turnaje WTA v Praze jako předčasný dárek k zítřejším 28. narozeninám. Díky včerejší výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5-7-5 vykročila za obhajobou titulu. Velkou oslavu narozenin nechystá, chce si ale dát svíčkovou a buchtičky s krémem.
6: Rádio Jihlava
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové úterý. Víme, že po včerejší autonehodě na obchvatu Jihlavy museli zdravotníci ošetřit 5 lidí, další podrobnosti za moment.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Po včerejší nehodě dvou osobních aut na obchvatu Jihlavy museli zdravotníci ošetřit 5 lidí. 2 z nich s vážnějším zraněním přepravili letecky do nemocnice v Brně, 3 zraněné transportovali sanitky do nemocnice v Jihlavě. Tak pokud právě teď taky sedíte za volantem, jeďte prosím velmi opatrně a mějte dál hezké odpoledne s rádiem.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz, keď budeš stát s inou pri oltáři,

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Víme, že kraj Vysočina vybral dodavatele, který vyprojektuje polifunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na víc než 7 milionů korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal. O zakázku se přihlásil 6 zájemců. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme pohodový den.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný den. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027.
4: Jihlava aktuálně.
5: Letní měsíce přeje jízdám na kole, v Jihlavě usedají za řídítka sdílených bicyklů domácí i přespolní. Postupně roste nejen počet uživatelů, ale i kol a stanovišť ve městě. Radnice chce také sdílená kola co nejvíce napojit na parkoviště Park and Ride, aby lidé mohli nechat auta na okraji města a dál pokračovat pohodlně na kole. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Pétera Maďara stát se prezidentkou země. Premiér včera 49-leté nepolitičce funkci hlavy státu nabídl poté, co dosavadní maďarský prezident Tamáš Šujok na konci minulého týdne podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát.
4: Sport.
5: Už 21. srpna se v pavilonu P brněnského výstaviště zahájí evropský šampionát volejbalistek. Ve skupině B se domácí hráčky postupně střetnou s Řekyněmi, Rakušankami, Srbkami, Ukrajinkami a Bulharkami. V zápasech play-off se pravděpodobně představí i úřadující olympijské a světové šampionky z Itálie nebo aktuální vítězky Evropské volejbalové ligy ze Švédska.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Hezké odpoledne z rádia Jihlava, zdraví Katka. Na Vysočině klesne dle Ministerstva životního prostředí počet akceleračních zón pro větrníky o 4 na 10. Podrobnosti za chviličku.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Hezké úterý, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Na Vysočině se podle zveřejněného stanoviska Ministerstva životního prostředí sníží počet akceleračních oblastí. V nich má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren o 4 na 10. 4 zóny se mají zmenšit. Starostové obcí, které v zónách zůstaly, většinou uváděli, že se chtějí vymezení dál bránit. Naopak vyřazení z těchto oblastí nevadí ani některým sídlům, která nejsou proti větrníkům. Podle nich nebude na škodu, když případní investoři absolvují neskrácené povolovací řízení. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Hezké odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na pětitisícovku?

0: Pěkné odpoledne, ladíte rádio Jihlava Katka s vámi. V Jihlavě mohou auta do zítřka projíždět přes Masarykovo náměstí. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou,

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V Jihlavě mohou auta nyní projíždět přes Masarykovo náměstí. Mimořádné opatření, které bude platit do zítřka, má zmírnit dopravní komplikace způsobené několika uzavírkami ve městě. Rychlost aut je v centru omezená na 30 km v hodině. Řidiči by měli být opatrní, protože po náměstí chodí hodně lidí. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Vláda schválila důchodovou novelu. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Zákon dostane k projednání sněmovna.
0: Co se děje v kraji?
1: O pěkných pár tisíc korun přišla žena z Jihlavska, která reagovala na podvodnou SMS zprávu. V ní podvodníci ženu vyzvali k zaplacení smyšleného parkovného za její vozidlo. Žena obratem poskytla své platební údaje. Z účtu jí odešlo 15 tisíc korun. Peruánská vláda na 2 měsíce vyhlásila stav nouze v centrální části země, kde sobotní zemětřesení připravilo o život nejméně 6 lidí, dalších 32 zranilo a způsobilo také vážné škody.
0: Sport.
1: Německá běžkyně na lyžích Viktoria Karlová se po vypršení dopingového trestu vrátí v nadcházející sezóně k závodění a chce se zapojit do světového poháru. Olympijská šampionka ve sprintu dvojic si odpikává distanc na 18 měsíců.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 21. července a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, že do Evropy dorazil chlad ze severu. A taky, co se kdy důležitého stalo 21. července. A další nejrůznější informace a zajímavosti. Tak si na ně rozhodně počkejte. Já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Evropu o víkendu poznamenala výrazná změna počasí. Nad velkou část kontinentu totiž začal proudit chladný vzduch ze severních oblastí, který srazil teploty pod průměr. Chladné počasí vyvrcholí tento týden. Neplatí to však ale pro celý kontinent, protože jihozápadní Evropu naopak čeká letos už čtvrtá vlna úmorných veder.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 21. července. No a my se můžeme teď podívat, kdo se kdy právě 21. července narodil. Tak třeba tenistka Marie Bousková, zpěvák David Stipka, fotbalista Dušan Suchý, ale taky třeba americký herec Robin Williams. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: V sobotu 18. července před 5:00 odpoledne řešili policisté nehodu 3 cyklistů, ke které došlo v Chýšce na Havličko-Brodsku. Po střetu všech cyklistů upadli všichni 3 na zem a na silnici utrpěli zranění, kvůli kterým museli být převezeni do Havličko-Brodské nemocnice k ošetření. Dechové zkoušky byly u všech 3 negativní, ovšem kola jsou poničená. Výši škody však policie neupřesnila.
1: Policie Jihlava.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěje mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku se snaží snižovat spotřebu vody. Loni spotřebovala k výrobě 1 MW hodiny elektřiny o 2% méně oproti dlouhodobému průměru. Další úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody, kterou pracovníci elektrárny dokončí příští rok.
5: Jihlava aktuálně.
6: Řidiči v Jihlavě se během léta musí obrnět trpělivostí. S aktuálními uzavírkami, které souvisí s opravami, jde ruku v ruce jeden nešvar. Město Jihlava se musí potýkat s lidmi, kteří svévolně přemisťují nebo otáčejí přenosné dopravní značení. Takovou odbornou úpravou si může samozvaný dopravní specialista přijít k tučné pokutě až 300 tisíc korun. Opilý český řidič kamionu v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Krémštál nehodu a z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla a při kontrole mu naměřila 2,88 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz.
5: Sport.
6: Předloňský mistr světa v závodech silničních motocyklů ve třídě Moto 3 kolumbiec David Alonso povýší od příští sezony do královské Kubatory MotoGP. 20-letý rodák z Madridu podepsal víceletou smlouvu s Hondou. Zatím není jasné, za který z týmů bude nynější soupeř Filipa Salače v Moto 2 jezdit.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 21. července, ten den nám pokračuje a my si už za chvilku dáme letní servis. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Pokud vyrážíte do Itálie, tak dávejte pozor, ať se tam nestrapníte. Kdo chce jíst v Itálii opravdu jako místní, měl by mít na paměti několik základních věcí, které by Ital nikdy neudělal. Tak třeba cappuccino, jehož objednání po určité hodině může v nadsázce způsobit skoro mezinárodní skandál. Cappuccino jenom po ránu. Další radou je nemíchat ustálené pořadí chodů. V Itálii se obvykle jí předkrm, pak těstoviny a pak teprve hlavní jídlo, které tvoří maso či ryba a k tomu salát. Nakonec pak přijde ještě sladká tečka.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: V polovině července na zahradě můžete zasadit různé druhy rostlin, které se v tomto období nejlépe rozrostou a dozrávají. Mezi tyto rostliny patří třeba rukola, špenát, polníček, saláty listové či hlávkové, mrkev, červená řepa či řetkvičky. Tyto rostliny jsou ideální pro výsev v červenci, kdy je teplota optimální pro růst i pro sklizeň. Při výsevu je důležité dodržovat správné podmínky, jako je třeba pravidelná zálivka a hnojení, aby se tím zajistil úspěch.
1: Zahrádkářský

0: Na Rádiu Jihlava právě teď jsou pro vás připraveny hudební zprávy, tak pojďte společně s námi podívat se do světa muzikantů.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Dcera Janka Ledeckého Ester vyměnila sníh za Azurové moře, no a fanoušci jsou z toho ve varu. Dvojnásobná olympijská šampionka si užívá letní dovolenou v Řecku, odkud posílá jeden snímek za druhým. Největší rozruch ale vyvolaly fotografie, na níž pózuje v bílých bikinách a s kapitánskou čepicí na hlavě. Komentáře se okamžitě zaplnili obdivem.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Mám prostě od pámička boky jako skřín, co na plát, když...
0: Na pódiu zářila před více než 100 tisíci lidmi. Doma už jí ale síly nezbývaly. Eva Farná zažila 3 obří koncerty v pražském Edenu a dosáhla jednoho z největších úspěchů své kariéry. Za velkolepou show se však skrýval rok extrémního nasazení, přehlcení a snahy zvládnout současně práci, děti i manželství. Zpěvačka otevřeně

0: Bohuš Matuš o konci manželství, o samostatnění své ženy a smutném smíření s tím, že jej Lucie možná definitivně opustila. Teď ale zpěvák přišel s nečekaným obratem. Neodešli jsme ale od sebe. S Luckou jsem v klidu. Člověk někdy něco řekne. No, já uznávám, že jsem řekl pár blbostí, ale máme se rádi. No tak, hlavně, že má bulvár o čem psát. No ne? A o to je.
1: Stejně tě potřebuji.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné úterý. Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili.
0: Jihlava aktuálně.
1: Výstavba nových vysokoškolských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava ve Fricově ulici pokračuje. Po jarním přerušení je dokončená hrubá stavba budovy a práce se nyní přesunuly do interiérů. Projekt se prodraží o desítky milionů korun. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající noční vlnu vzdušných úderů na Írán. Iránské revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. USA útočily již 10. noc v řadě.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková brala úspěšný vstup do turnaje WTA v Praze jako předčasný dárek k zítřejším 28. narozeninám. Díky včerejší výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5, 7-5 vykročila za obhajobou titulu. Velkou oslavu narozenin nechystá, chce si ale dát svíčkovou a buchtičky s krémem.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je před námi, no a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, dobrou náladu a pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Herečka Tereza Kostková. Je to odhaleno. Kolik utrácí za plastiku? Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Tereza Kostková, která nedávno oslavila 50. narozeniny, vděčí za svůj mladiství vzhled nejen genetickým předpokladům, ale také pravidelným návštěvám klinik estetické medicíny, kde za péči o pleť utrácí dost nemalé finanční částky. Ve své nové knize otevřeně popsala, že moderní trendy v oblasti estetické péče využívá i ona sama. No a tyto specializované služby pochopitelně stojí nemalé tisíce korun.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fuga z vám všem přeje hezký úterní podvečer, no a je nabízím vám pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Tondo! Jejda, co to máš pod vokem? To je monokl?
3: No jo, no.
2: Hele, a co se stalo?
3: Ale pomáhal jsem jedný ženský z vody.
2: A ona ti dala pěstí, jo?
3: Ne, ale manželka zrovna vešla do koupelny.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Krásné úterní poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 21. července, tak se pojďme na toto datum podívat teď do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 1998, kdy bylo 36 stupňů. Nejstudenější 21. červenec byl v roce 1996, kdy bylo jen 9 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19 stupňů. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho dnešního úterního podvečera i noci strávené s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spretež vyniť

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný den. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027.
2: Jihlava aktuálně.
3: Letní měsíce přeje jízdám na kole. V Jihlavě usedají za řídítka sdílených bicyklů domácí i přespolní. Postupně roste nejen počet uživatelů, ale i kol a stanovišť ve městě. Radnice chce také sdílená kola co nejvíce napojit na parkoviště Park and Ride, aby lidé mohli nechat auta na okraji města a dál pokračovat pohodlně na kole. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Pétera Maďara stát se prezidentkou země. Premiér včera 49-leté nepolitičce funkci hlavy státu nabídl poté, co dosavadní maďarský prezident Tamáš Šujok na konci minulého týdne podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát.
2: Sport.
3: Už 21. srpna se v pavilonu P brněnského výstaviště zahájí evropský šampionát volejbalistek. Ve skupině B se domácí hráčky postupně střetnou s Řekyněmi, Rakušankami, Srbkami, Ukrajinkami a Bulharkami. V zápasech play-off se pravděpodobně představí i úřadující olympijské a světové šampionky z Itálie nebo aktuální vítězky Evropské volejbalové ligy ze Švédska.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava.
2: Zakopnem jak

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na 5000?

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si všechny známé. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale na naše pane,
1: Rádio Jihlava 101,5.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

myšlet svůj osud, kde a s kým svůj život spojím a chvíli trpět pro lásku s vědomím, že napíšu šťastný konec a chvíli trpět pro lásku, necítit bolest.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a on říkal, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, jo, že no. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
1: Tak to pochopneme.

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

městě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen, teď už to asi nedohoním.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: vzadu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahral bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. A... Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfou, pane režisére. Teď tohle je druhý podfuk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, paž my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to jamu. Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu. Že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinový. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. To je stejný, no, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále, možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panské lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, strýc Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl čestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop, protože on tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli Sovákovi, nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak, a čo to je drevokocůr, páno, vám to mám Slovákům vysvětlovat, to je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach. On prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, baba tam zbyla borůvky a lekla se střílí, Johan utekla, deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to, no.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. To víte, tady už se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No, tak hrobník se taky zrovna nedá říct. To víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No, tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk. Prokouk,
1: jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale... To jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Že to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď?
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Seď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Seď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co bych vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Páč, jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl. No.
2: Pro páni, nevíš, že měl bratra? Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, co si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát Vodkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, no. A co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl Vodkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska sama legrace. Jak mohla umřít, když se denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapovi.
2: Je, Bůh, vy koho jste spopelnil a koho jste chcete dát do hrobku? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Přijďte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu.
1: No.
2: Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha matka, babička. Prosím vás, těm jodomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starého knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru na hrou nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Tak. Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, co? Já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal.
1: A...
2: Podle obličeje.
1: A jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že vás dostávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto
2: a... Ano.
1: A...
2: Nebo tamto, že
1: ano,
2: jo?
1: Tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto.
1: No.
2: To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
2: Ano.
1: A,
2: nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda nikdy.
2: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já nevím, no jo,
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo.
2: To je...
1: Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Jo. Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně...

0: dobře.
1: Jde pak s nimi to horší.
2: Prosím vás, jako horší?
1: A ten ještě žije chudák.
2: Jo. A takovejk dneska ještě ale hodně.
1: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
2: Jo, Rambousek, Rambousek, aby ho neznal. No. Takový malej pihovatej, no jo. No, jo. A co pak je s Rambouskem?
1: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
2: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? Tak to on bude asi jako ona.
1: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
2: Ale tu je ona stávající.
1: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
2: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
1: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
2: no, tak. Ona je taková korpulentní.
1: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak... Jen tak kapku pulentní,
2: no,
1: že jo.
2: Tak no, nějak, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
1: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, a pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
2: No. A tu si teď bude brát? Yeah. Jemu už bude 50, jí sotva 20.
1: No. No pak teď to ještě bude, že jo? Za takových 10 let.
2: Jo, za 10, to už mu bude 60.
1: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
2: No, kde pak? Věřte, že není přes šťastný manželství.
1: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
2: Jak slepičí nemoc?
1: No, jako když zanáší.
2: Jo, tak.
1: Tak to je konec, víte?
2: To je pravda, to je konec.
1: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
2: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
1: No, já budu muset pomalonku, poněvadž...
2: Ježišmarja, jak to letí.
1: No jo, taky.
2: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
1: No.
2: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
1: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
2: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
1: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.
3: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte? Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
1: No tak kam jinam?
2: A tak jestli není moc studená zrovna?
1: To není, to ne.
2: Tak by si chvíli přised, no.
1: No.
2: A jo.
1: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A no potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
1: To chápu.
2: A jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
2: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
2: A jo. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem rovna.
2: Jo?
1: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
2: Jo?
1: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný?
2: Jo.
1: Proč se ptáte?
2: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
2: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
1: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
1: Jo.
2: Já si o to již taky myslím, víte?
1: No jo.
2: Takže kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
2: že jo?
1: Právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
1: Že teďka jíst nebudu, víte?
2: Ne.
1: Ne.
2: Co baví, řízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: Aha.
1: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: No tak já mám taky nějak na něj, nemám chuť.
1: Tak to, že najednou nechcete.
2: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
2: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
2: no jo, takže... tak to jo, to víte, zase...
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
1: No jo.
2: Nějaký moučník, nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
2: No, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
1: Závin.
2: A jo.
1: Vy to neznáte?
2: Jo, to já znám tohle, ano.
1: Kdeď byste to neznal.
2: Už jsem taky někde jet tohle,
1: no.
2: Co?
1: Kdeď by ne.
2: A jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
1: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
2: A jo, opravdu no. Dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Vždyť, když je to jablečnej závin...
2: No, to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
1: no.
2: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
1: Co? Kdepak? Jabka!
2: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
2: Opravdu dobrý to je, jo.
1: No.
2: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdel.
2: Jo, to je štrůdel,
1: no,
2: já.
1: Vše, no.
2: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
2: Je to opravdu moc dobrý, ano.
1: No.
2: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
1: Dobrý je to.
2: Jo.
1: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
2: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě celý.
1: Ale vy mě nerozumíte.
2: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
2: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
2: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
2: Jo.
1: No.
2: A on ten župan se peče sebou?
1: No, samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
2: No to je pravda.
1: No.
2: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Pak to chutná výborně.
2: Jo.
1: Vy si to zkuste někdy udělat.
2: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: Ty jabka v županu.
2: Aha, takhle, jo, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no máte...
2: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
2: Já mám doma takový starý župan, víte, tak
1: to máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
2: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte.
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
2: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
1: No.
2: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
2: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: Jo, ale to jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
2: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbo, udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
2: Víte, já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možné, že to ještě tak málo znáte?
2: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo, tak.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, no je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je?
1: Banjo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo, no. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, no, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídám.
1: No.
2: A uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale já chci, že ten pan Kulel bydlí.
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u... Kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b-enjo, já říkám banjo, že jo? Radši vědět, kde ten pan Kulhar bydlí.
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Seznamovací kancelář. Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
2: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
1: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
2: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
1: No prosím, tak vezměte prosím
2: ano,
1: místo.
2: Ano, děkuji.
1: Tak.
2: Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
2: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
2: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
2: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No, to se dá předpokládat.
2: Ano, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
2: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
1: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
2: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
2: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
2: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
1: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
2: Obojího pohlaví?
1: Ovšem, pouze tak.
2: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
2: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
2: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
2: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
2: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?

0: zde tak trošku...
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
0: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete.
0: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
0: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
0: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
1: Sekačku.
0: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
0: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
0: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
0: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
0: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
0: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
1: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
0: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
0: Jo, takhle proto. Ano. No,
1: a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
0: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
1: Ne, to je velmi pohledná žena.
0: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
0: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
0: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
0: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
0: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
0: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
0: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
0: Nevím.
1: Boule? No tak to je normální, ne?
0: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
0: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
1: Váš soused?
0: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím nás, jaké náhradní díly?
0: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
1: Prosím
0: no,
1: vás.
0: No já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
1: Tak to se stane.
0: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
0: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
0: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dovolíte, abych si
2: přizet... Prosím, samozřejmě, děkujeme. Samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
2: Ne, já tady luším křižovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím, no, no.
2: Momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no, no.
2: Průkop, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
2: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
2: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
1: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličko.
2: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se dostane taky.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte?
2: Ano,
1: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
2: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
1: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
2: To právě tady nestojí.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
2: No,
1: ač jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
2: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
2: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
1: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
2: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
2: Ne, na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo, po nějakém průkopníku.
2: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
2: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No
2: a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
2: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
1: Ale jo, to budeme mít hned, není problém.
2: Tak fajn, to budeme mít hned.
1: Ano,
2: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano.
2: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
2: Jo, prosím, zavolte mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
2: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
2: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
2: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
2: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
1: Pár, ano, nebo ještě méně.
2: No právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
2: To ne.
1: Co?
2: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.